Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alojz Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: Julius Bartoš,
1: Jozef Bihári,
0: Ondrej Čajka,
1: Jan Gorol,
0: Alžbeta Grunzová,
1: Gustav Herák,
0: Pavlína Hrešková,
1: Ondrej Kakara,
0: Jozef Koťo Dudy,
1: Ernest Kačko,
0: Sebastian Malík,
1: Štefan Malík,
0: Jozef Olách,
1: Albín Pihík,
0: Rudolf Pihík,
1: Rudolf Vrác,
0: Margita Rácová,
1: Jozef Surmaj
0: a ďalších 8 neznámych, ktorých sa nepodarilo identifikovať. To je menoslov zavraždených Rómov a Rómiek z Dubnického údolia. To sú mená, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť, pretože za každým je jeden zmárnený ľudský život. Ako si nakoniec vojny, oslobodenie tábora a cestu domov spomína Marie Kormanová.
2: Přijeli Rusáci, to vím. Ne, oni tříleli, padali ako ty miny, i te padali z letadla. Tak my sme sa skovávali, pretože sme sa báli, že nás tam oddela. A to byli Rusáci, přijeli na koni. Na koni Rusáci ešte nám házeli bombóny. Tak sme vzali ty bombóny, jo. A rozdevřeli lágry, všecko. A ako aby sme šli domů. No tak my sme šli domů 4 měsíce. Protože bylo všecko bombardované, auto nejelo, vlaky, nic. No a tatínek šel do ty kuchyně, ho vzal jeden a nadal mu 5 buchníků chleba. Jak jsme se vraceli, jak jsme museli líbat zem všecky a modlit se, že takhle pán Bíček dal, že nás propustili, že nás prodal, ale 4 měsíce, loudejte se po lese. No tak táta dělal takovou jako kolibu. No a v tom jsme vždycky přespívali. No a takhle furt jsme šli, furt pěšky, furt. To našlo tolik Rómů, naši věznice celý. To bylo halda Rómů. Drželi jsme se vedle sebe, aby se táta se bál, aby se nestratili nebo to. No tak přišli jsme domů, byty rozbitý, všecko kam. Děda měl, no nikdo neměl, všecko rozbitý. No, tak takhle svoje sme skúsili. Jak ty psi.
0: Dubnické údolie, dejisko hromadnej vraždy 26 Rómov a Rómiek z tunajšieho rómskeho koncentračného tábora, je zvláštne miesto. Celá dolina od okraja mesta až hlboko do hôr je už 10 ročia oplotená a prístup na miesto masakra je pre obyčajného človeka prakticky nemožný. A predsa sú dole pod Oparovcom dva pamätníky, ktoré pripomínajú 23. február 1945. Aký je ich príbeh? Hovorí Arneman.
3: Tesne po prechode frontu prebiehali na viacerých miestach Slovenska, kde boli masové popraviská, exhumácie a týchto ľudí potom pochovávali osobitne. Znovu

Zvonček. Tu zvoní zabudnutý zvonček. Fialovo, nie však dosť hlasno. Zabudnutá civilizácia, jeseň, jablčko. Tu zvoní zvonček. Nič nepočuť? To nie je možné. Už to vyvetralo? Tu zvonil, naozaj zvonil zvonček. Fialovo.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alois Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

Zvonček. Tu zvoní zabudnutý zvonček. Fialovo, nie však dosť hlasno. Zabudnutá civilizácia, jeseň, jablčko. Tu zvoní zvonček. Nič nepočuť? To nie je možné. Už to vyvetralo? Tu zvonil, naozaj zvonil zvonček. Fialovo.

dvorku budu spát, přestanu mluvit. Nechci se ptát, zůstanu ležet a budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dala už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.

mraku večera dnů, zabloudil jsem do lesů, viděl jsem tam v plamenech, co mě těží v ramenech, kolem ohně ve chvíli tančily lesní víly, tančil bych sem tam s nimi, nebo

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky z Cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím. Tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivine, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasmě vymne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat a hodně mít je rád. Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátku, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený džbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane, než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

Báseň naděje. A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopity, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejíž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nésti jej, je krásné donésti, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou

rytmu. Cítim tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, jíž se oddaloval. Bolavý sen, jejíž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jež miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, leto sa už naplno preklopilo do septembra.